0: sie druf, zi mamma chodde na rum, zi na mjul.
1: Zi mam, jen jose, zi rosa mi brak, ja stavljam.
0: Zi mam, zi sjedju kumpanov, zi druf, zi mamma chodde na rum.